Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

synku, že ne? Vždyť u nás doma máme dávno nasušené. Vytáhnul sáček s listím v mikroténu, ubalil brko do konusu a celý jointík je rázem hotový. Místo cigaret stačí papír novinový. Zapálit, dechnout a zavřít pusu.

Co se stalo, co se děje? To pochopil jsem stěží dneska. Ten debil kupil kajsi majoranku z Teska ze včerejšího vyprodeje. Dík blbosti Ervinové, teď jde to ze mě horem spodem. Ten experiment prostě skončil nad zachodem.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny pade. Už i v iluzích se kradou.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hraje?

0: nebude síly na zbyt.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon, já jsem štváč. Já

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný král. A možná jsem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím.

chvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Posté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy koukám se z okna a vzpomínám na kdysi.

večer zhášela svíci, heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

tisíce drel oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Na časy se málo blízká, ten v oblacích je asi spokojen.

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají spovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Vážení zákazníci, v sektoru módních doplňků probíhá výprodej elegantních dámských taštiček za pouhých 698 korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je stále zcela volná.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým.

ústa a viděl to leopard, klidný

lehká se nadechla. Na střechu sedl pták se zlatou chocholkou. Otevřela ústa, viděl to leopard, klidný a nebojácný, řekla miluji a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí. Stromy se sklonily na znamení věčnosti.

věděl, co to bolí, až zase pojedu skrz Podolí, aby jsem věděl, co to bolí, až zase pojedu

0: nahájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Lhostejnu či střízlit, anebo trochu

nemá žádnou cenu se s ní dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych mu s tu něčím trochu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: again some sunny day.
1: Jako kočka, co schoulená je v rámu, a jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

Češi si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delíř.

bez křídel. Duše, co opouští, vyprahlé tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co z vln ji vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slov, kterým se uvěří. Jak hluchý zvon bez srdce, co leží pod věží. Soudce jsem bez práva a liška bez malého prince. Jsem vítěz, co prohrává, jsem mince v rozkradené sbírce.

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka. Ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě, sestro hudební.

tak snad tě potkám někdy po letech. Třeba na zahradní párty a můžem si povídat o dětech.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je...

ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí,

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme jako.

můj pane. Byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radů.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se měl střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu. Na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti. Ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, křesťané, prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí. A že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každej den, já v frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám, než pozdraví.

holíkům. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

nichž se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva,

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát.

Skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly, utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Přišel jsi dnes

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tě v raní rose spal. Potom řek mi vstávej, večer budem za svatou sek dál. Povídám, jelo tříska nás vlaku a

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a Schenk

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Zaveři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

Na lovi v Libni prý jsou kanci, na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovi, v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci.

oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

verbují se bránci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se bránci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, Praha v renesanci.

měli, polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící 10 stop. Veze slova šperky zlato, neboť kapitán je trochu snob. Snědl všechnu moudrost dneška a tak je mírně otylý. Proto jachta jede stěžka na konci té flotily.

mě do nich vtahuješ bez ptaní. Měla bych odejít, když jsem otvírala dveře, kdy všechno si neřekla.

lidi na svou stranu víš, všechny nějak přesvědčíš. Jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řek a pocit měl.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstávají.

kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída. Hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

0: Co děláš, hrachu, na tom druhém kopcu? Paseš tam barana alebo ovcu?
1: Sedím se jenom tak na zelenej mezi, to nejsou ovečky, to jsou naše kozy.
0: Co to máš, hrachu, na

0: Pravda, Staňo, pravda, furt v hlavě mám, kdy tvoju loňskou gořálku ochutnám.
1: Kriste, pane hrachu, musím hnedka jít. Viděl musím doma ještě slepky pokludit.
0: Ano, rychlo utěkaj za tu vašu havěťu.

Čeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: před malou chvíli bylo 11.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem. V rychlosti na doraz budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točí

zralých prosnů. A proti slunku jiskru vína uvidím. Trochu se opiju, ale jen tak, abych neuklouznul.

trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

chci tě tam vzít hned. Soukromej chrám máš ve vlasech med.

Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

srdce mě bolí v ječmenem poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když vyřádit se chtěli,

Cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní.

že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy,

lépe, vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. Ukázala jsi mi jich, kde máš své hnízdo v skříni, tvým osudem je let.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne svědků, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh, do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne svědků, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh.

si ještě vysnít, která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete kříz. Ani na policích ženic už není jako dřív. Byla čirá a je lesklá, křehká připomínka ze skla.

stařina slehne, zase se rozběhne. Co ti to vlastně zbylo?

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let,

studené oči, slova co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

chtěla bych vás poznat blíže. Já se vždycky seznámím rychle bez potíže. Vladimíre, tohle je pozvání na sklenku. Já vím, že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak bezbraný. O, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

0: chci leštit tvůj kov.
1: Vláďo!
0: Chci leštit tvůj kov.

kočku, loňského sněhu tiše jen po očku. Dej mi svou něhu, nezírej té lani, do hlouby očka podívej na dlani, přistála ti ta vločka. Už nezasněží, už nezasněží, špatně ses odrazil, ty chlape nehodná bídná. Nezasněží, už nezasněží, nechal si roztát

Nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Já žil jsem jednou v horách, jak sám pes dlouho let. Já mluvit skoro zapomněl, však cit mé srdce hněd.

Čas mají z obličeji obraz stáří. Čelo je přeorané pole, hrásec měď ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

kolik je kdo stár, v duchu spočítá vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí, pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas malíř v obličeji, obraz z tváří, čelo je přeorané, pole hrázek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť, mluví a přece jsou jak němí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upít.

hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jednou seděli jsme s kamarádem na láhví vína. V hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina. My zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty. Mohlo být asi kolem půl pátý. V tom objevil

dvoumetrový hovado se na nás vrhl. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlý, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

0: Reu song bavýho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si jí věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Smutek má barvu popela a stejně

za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň, ostatní.

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bíce za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice, na té

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vážně nevím, o co kratší. Dívenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postila.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

oči, nemusíš se bát. Ta oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, mi poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Nad obzor vyfukuje houf komínu, svý šmanty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůl. Já jsem tvůj vír, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách. Já jsem tvůj vír, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hofu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Míňo lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já. Za námi daleká, daleká cesta už zasněžená.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion. Jestliže já slyším, co on, jistě i on slyší, co já.

0: při sedmém pokusu,
1: pokusu,
0: dal jí pusu na pusu,
1: na pusu.
0: A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při

jsem ti toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a

do školy all right. Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl

Tamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle.

oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zpěv, valašský drtivý styl, valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Zbýval nám jen den, vyšli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl,

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena.

Že vidím, tam nadává chlap černej jak briketa. Hned jsem dostal náplat, ještě teď se stydím. Luisi, kde je ta tvá lesklá trumpeta? Vidím jenom bílý zuby a oči jako uhlí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

A vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil.
1: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?
0: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
1: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží

oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zvony od Mikuláše, vzpomínáš, tenkrát zněli. Večer se tiše snášel a já byl tolik smělý. Zvon zpíval ze všech sil a vše bylo

teď, když zazní zvony, ta chvíle ve mně žije. Zas vím, jak večer voní a jak mé srdce bije. Dnes však už spíš než zvon, zvoní mi kdesi

tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku.

zlata má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času. Nikam nespěchá a píše má krásu, nikam nespěchá

Kuchařka, stůl prázdný a taky sám. Neptám se na cestu zpět, čas říká tady a teď.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

buket pro nevěsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

je klid a mír. Nad Koločavou je klid a mír. Nad Koločavou

ty jak Dunaj u stoku, ještě nevíš, že tě změní na mnohem lepšího člověka.

Od těch dob sem chodím, občas slýchám jeho smích. Někdy vidím oblak páry letět po kopcích. Už mi nikdo nevěří, všechny nás přežije.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

vždy jen bez ruč za rubek. V Řekavách je malý Jan Seťank a každý

rve přes nás šicí stroj. Jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na oko světlu. Svět je balon, který s námi časem odletí,

0: doteků, není-li doteků.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče, proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to,

Milá, přes tu dolinu uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

tenhle zit. Večer se někam došouráš a ráno si zaspět. A tak se světem táhnem a krájíme svůj každodenní příběh.

vždyť žijem tak, jak žít se dá, no staň se osudem. Tak proč se máme trápit a proč si máme přidělávat vrásky, nech vít vlky na měsíc, vždyť zítra bude o den víc a ty si řekni.

náplavce a bačkor, co si doma hlídají své dravce, přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů, blátivých cest a luk a pola.

0: Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů pod slunečníky malovaný řas.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby, mají rádi Radegast

přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji a když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká. Osud je dlouhá řeka. Peříčko času zvolna padá do nastavených dlaní. Minulost ještě mladá nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: 20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Obaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsprác

Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou.

zalímec prsty deště. Nosím si tě v obrůzku a s požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jo, vidím tě jako dneska. Stála u silnice s cedulí směr Praha. To musíte do protisměru, slečno. Vezmu ji do Brna. Co by? Velkoměsto jako velkoměsto, ne? Sedla si ke mně dopředu, kouknul jsem přes rameno a já ucítil kořist. V duchu si říkám, nakrmím ti ucho, tvoje krásný levý ucho. A už...

0: byl trapnej, hodně trapnej, ale hezkej docela.
1: Zkoušel to na mě fest.
0: Díra do hlavy, průvan, no znáte to. Zkoušel dělat romantický ksichty, ale vypadalo to spíš jako když má něco se zubama.
1: Otevřel okýnko a jeho háro vlálo 80 po dálnici.
0: Dává mu svoje číslo
1: a v duchu si říkám.

0: bylo, nebylo. Za sedmero hřebíky. Jo, to jsem vám neřekl, tu holku jsem si nakonec vzal. Dneska tu sedíme vedle sebe na zahrádce, o pěkných pár kilo šedivější. A náš kluk volá z auta.
1: Nečekejte na mě s večeří, nabral jsem stopařku a jedeme na Prahu.
0: Kruh se asi uzavírá. Jestli ten kluk je po mně, tak zrovna teď.

0: tyhle z ty housličky, na fledničku rád.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rád.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: A snažil se.
4: Jo, dokonce i na basu slově.
0: To si radši zaspíváme.

nepřítomně křepčí. Prosky levá pravá, hej ty tmavá, dej mi páva, dej mi páva.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty

člověk je jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

Si za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda. Tak si žijem, jak čas letí, a každý den estráda.

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí.

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. A já tu trochu bloudím v tom našem čase,

tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu. Se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se.

poznám po hlase, pletené z jutoviny. Hraje si v křoví na stáří, však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzle v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milospán si sedí doma u televize, čumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to je jedině jako...

0: nikam. Manžel poslouchá s radostí všechny návštěvy mi hostí, prostě nikam nejde, dělá, co mu říkám.
1: Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, dokažny ti spadlo.

a zaplať pámbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. A systém pokus omyl se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

prsty se hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

pasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Pasty si hrají a límečky dřou.

nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost.

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan,

Zapomeň prosím, že jsi mě znala, útěchu hledy v knihách od Fedora Gála. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami,

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

dohromady, že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém, setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste, nitro

do stropu smutně zívá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rán. Obrazy na stěnách, obrazy z papíru.

mém dechu, až ho před mnou drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodu kvasu, v okolí.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.